chleb, chleb, pojďte mi na pomoc, vám povídám. Každý den je pro mne hrozný sen,